0: Ja tog sig kolečne viharat.
1: Nebo prohraj.
0: A prohrajem li pak.
1: Pak se zastrelte. Zrobne to, jak říkal váš otec.
2: Však se zastrelil.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno

0: večna morti.
1: Je upal na reditele. Ale musí se přijít, ono má něco v šapě.
0: Obrat počkám.
1: To už je páté, čekaj jako mladíce.
0: To mi nejde, kolagy. Jestli taková ženská má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to jestli jo, kudrno.
0: Ušakla, mě to ani nejde do hlavy.
1: Co jsi si to co pobudil?
2: Víš, proto mi to není.

miei occhi slasni zaien, na oso pie pana Gregora. Ale si vam tu zenatom rapiten proces vitae. Dekuju vam, nechtim istrigot, odkud vidite to všetskoje samčenik skrinić me o tomu, je to kapne vaše tajemství. Vědělá jste, že tam sotíste topisy, vědělá jste, že tam kusu vodka, okon se podpečetí.

0: tristes, Eugenia y Edeme. Dos Mendelska. Moje žena nic neví, že si já k ní nevrátím. Vidíte, co si nesu? Na ty vidí šperky, a v té rozumět, na ty daje moje žena je stará.
1: Eugenia!
0: Ale vy jste nezistárna, víte, že blázni